0: odbyla druhá hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 1. června, 2 hodiny ráno. Takže, vážení, včera večer se v jedné nejmenované jihočeské obci strhla docela prdel, když se místní padesátník, očividně zlitý jak doga, rozhodl, že si vyzkouší striptease přímo na náměstí. No a co, že už měl jen trenky a pokoušel se o labutí tanec kolem sochy T.G. Masaryka, místní holky se prý smály, až jim tekly slzy, a chlapi si povídali, že to byl lepší program než v televizi. Jedna paní dokonce tvrdila, že mu málem vypadla umělá čelist, jak se tam kroutil, ale aspoň se to nedělo u ní doma.
5: Ze společnosti.
6: Mahulena Bočanová se konečně pochlubila, kdo jí doma pomáhá s údržbou, a nejednomu fanouškovi spadla brada. Tenhle fešák jí prý s láskou obdělává zahrádku, což zní se sakramentsky dvojsmyslně. Tak snad jí to na tom záhonku pěkně roste.
5: Kultura.
6: V Horní Dolní předvedli místní ochotníci takovou kulturu, že z toho divákům v trenkách praskaly gumy. Údajně se tam na prknech, co znamenají svět, rozhazovalo nahotou jako sletáky na slevy, a babičky pak na to v kostele pomalu potřebovaly svěcenou vodu. No co, aspoň se lidi z vesnice poprvé po 10 letech nehnuli od televize a konečně probrali něco jiného než sousedovic kozu.
5: Sport.
6: Český fotbal schytal další ránu pod pás, když policie v největší korupční kauze zadržela desítky lidí, od prvoligových rozhodčích až po obyčejné fotbalisty. Ti chudáci údajně ovlivňovali zápasy pro sázkařskou mafii, a někteří, jak se proslýchá, spláceli dluhy za prohrané sázky i prostitutkami. Takže až příště uvidíte na hřišti únavu, možná to nebyl jen těžký trénink, ale spíš kocovina po drsné noci v bordelu.
5: Doprava.
6: Tak to nám tady zas nějaký chytrák vymyslel, že se budeme v noci kochat pohledem na 98-tunové vojenské kolosy, co ucpávají dálnice D11 a D35 až do 3 do rána, protože se s tím nedalo jet přes den, co? Vojenská policie to kurva zavírá v protisměru, takže pokud jste si mysleli, že si v klidu pojedete, tak jste se spletli, hajzlíci. Takže si na to radši připravte nervy, nebo si najděte jinou díru, kam vlítnout.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká taková ta nálada pod psa, zataženo a občas sprcha, takže bacha, ať vám někdo neodnese deštník i s kalhotkama. Ráno se ještě budeme klepat zimou u 11 stupňů, ale přes den by se to mělo vyšplhat na příjemných 18 až 22, tak se snad trochu prohřejem. Večer se mraky uklidní, takže třeba bude vidět hvězdy, pokud se vám ještě bude chtít koukat.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
2: Maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.

0: zadí mi vrátky a pak si vrátky spočítám.
1: Proč chodí policajti vždycky ve dvou? Jeden umí číst a druhý psát.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Minimum muziky, minimum informací, maximálně fun. To je Crazy Radio.
1: Minimum muziky, minimum informací.

0: odbyla třetí hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.

0: Zpravodajský servis.
1: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
2: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 1. června, 3 hodiny ráno. Léto klepe na dveře a s ním i věčná dilemata českých chalupářů, co dřív, sekat trávu, nebo si prostě otevřít to pivo a na všechno se vysrat. Jeden brněnský kutil se rozhodl pro kompromis a při sekání si nasadil jen plavky, čímž ale vyděsil sousedy víc, než kdyby si je rovnou sundal. Holky z vedlejší chalupy prý prohlásili, že na takové maso ani ty klobásy z grilu už nechutnají.
1: Ze společnosti.
2: Tak to vypadá, že jeden fotbalový funkcionář z Dynama to na magistrátě pěkně rozjel, když v noci bušil na dveře nahým zadkem. No, kdo by čekal, že se za úředníkem schovává takový exhibicionista. Holt, když nejdou věci po dobrým, zkusí to někteří poprdeli.
1: Kultura.
2: Tak to vypadá, že Češi jsou v sexu pořád trochu zabetonovaní, ukazuje nová kniha Česká touha, která se drsně rýpe v tom, jak jsme na tom s postelovými radovánkami. Podle recenzí je to spíš takové přešlapování na startu, než pořádný sprint do cíle. Takže žádné divoké orgie, spíš takové cudné pomrkávání přes záclonu.
1: Sport.
2: Tak hokejoví borci z Litvínova se zase jednou předvedli, když po posledním prohraném zápase s Kometou Brno slavili v šatně tak divoce, že jim popraskali záchody a musel zasahovat úklid. Prý se jeden z nich snažil hokeholdem omráčit maskota a málem mu urval hlavu, to je kurva sport, co? Doufejme, že na další mač už budou střízliví a místo záchodů rozstřílí raději si k soupeře, jinak to bude zase pěkná bída.
1: Doprava.
2: Zase jeden šofér s naloženým kamionem na D0 u Dobřejovic zřejmě nevydržel nápor noci a vrazil to do svodidel, takže tam teď blokuje pruh až do 2:30 ráno. Doufejme, že si tam aspoň nehonil péro, když už to musel takhle podělat. Bacha na to, ať taky někdo další nedostane chuť na ranní adrenalin, než se to uklidí.
1: Počasí.
2: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká den plný mraků a občasných spršek, přesně jako ranní sex, sice krátký, ale osvěžující, s denními teplotami mezi 15 a 19 stupni Celsia, někde ale až 22. Noční teploty klesnou na příjemných 10 až 16 stupňů, takže žádný trapas s mrazy dole. Zítra se oblaka sice udrží, ale teploty už vylezou až na 24 stupňů, takže si dávejte pozor, ať se vám nerozpustí makeup nebo něco horšího.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Ve škole probíhá hodina němčiny. Učitelka říká, tak děti, od příštího roku máme povinnou němčinu. Jestli pak z vás někdo umí nějaká německá slovíčka? S tím Novák. Dobrý den. No, Novák. Guten Tag. Výborně, Novák. Už ti píšu jedničku. No, kdo? Prosím, Švarcová. Brot, chléb. Výborně, Švarcová, také jednička. No samozřejmě Zemanová, ta nezná žádné německé slovíčko, že? Ta spíš kouká takhle po klapcích. A prosím, šoustat, povídá. No počkej, no Zemanová, to není německy snad, nempa.
4: Já vím, soudružko, ale je to šen.
5: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
6: Crazy Radio, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: to takhle Pepíček sedí ve škole a paní učitelka zkouší, jaký jsou domácí užiteční zvířátka. Pepíček se přihlásí a povídá, jsem husa. Učitelka říká, správně, Pepíčku. Správně, a jaký pak máme užitek z husy? Prosím, sádlo. Výborně, Pepičku, ten době to dneska výjimečně jde. A jaký pak ještě užitek máme z husičky?
1: Sádlo.
0: No tak, Pepičku, no tak přece, tak já nevím, abys to nějak navedla. V čem pak spíš doma?
1: V krabici.
0: Šmarja, tak v čem pak spí tvůj bratříček?
1: Taky v krabici, ale větší.
0: A rodiče spějí, prosím tě, kde?
1: No, rodiče spíjají na posteli.
0: No výborně, výborně. A čím se přikrývají? No,
1: peřinou se přikrývají.
0: No, výborně. A v té peřině je co?
1: No, peří.
0: Výborně, Pepičku. No tak jaký užitek nám dává ještě husička?
1: Sáno.

0: Každý den je originál.
1: 1. června slaví svátek Laura, jméno latinského původu, které znamená vavřín a symbolizuje vítězství. Všem Laurám přeji krásný den plný radosti.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum info. Maximálně fajn.

0: odbyla 16:00.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 1. června, 4 hodiny ráno. Někdo v Česku si minulý týden sakra užil, když trefil v eurojacká POTu neuvěřitelných 2,9 miliardy korun, takže teď může s klidem poslat svého šéfa do hajzlu a celý život se jen válet. Stát si z toho sice vezme 15%, ale i tak zbyde dost na to, aby si dotyčný pořídil třeba celý menší stát, nebo alespoň dostatek rumu na pořádnou plavbu kolem světa. Doufejme, že si aspoň pamatuje, kam tu sázenku strčil.
5: Ze společnosti.
6: Týn nad Vltavou zažil minulý týden pořádné vzrušo, když v lese našli bednu s tělem, nakonec se z toho vyklubala jen silikonová pana, kterou někdo šlohnul, ale zjevně ho její obsah tak nějak neuspokojil. Místní strážníci to sice nejdřív brali jako vraždu jak z hororu, ale zjistili, že šlo spíš o dost bizarní krádež a lidské choutky. Majiteli byla figurína nakonec vrácena, takže se snad už dál nebude toulat po lesích a budit zbytečné poplachy.
5: Kultura.
6: V Praze teď můžete zajít na výstavu slovenského frajera Andreje Důbravského, kde se s nahotou rozhodně nesere. Kdo má rád pohled na nahaté chlapy a chlupaté housenky, tomu se u Vilapelé až do 21. června pěkně rozbuší srdíčko, kurva. To je prostě umění, co ti buď rozdrásá bránici, nebo aspoň vyvolá pořádnou erekci na duši.
5: Sport.
6: Trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek měl s nominací na mistrovství světa, jak jinak, koule. Prý poslal domů i borce, co dal v přípravě gól, to už je snad na facku, ne. Aspoň, že nám ten 17-letý kluk Sochůrek ukázal, jak se do toho kope, tak snad to tam ti naši hoši v Americe konečně pořádně rozjedou.
5: Doprava.
6: Jasná zpráva, kdo kurva v noci ještě tahá dildo. Na D1 u Brna se vysypal kamion plný erotických pomůcek, takže se tam teď válí vibrátory, koule a nafukovací pany přes oba jízdní pruhy. Chlapi v autech mají zpoždění, ale z výrazů ve tvářích je jasný, že to pro ně není jen tak obyčejná kolona.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká jedna velká vodní show s deštěm a občas i bouřkami, takže si ty paraple, co jste je včera zapomněli v hospodě, radši hned najdete. Přes den se teploty vyšplhají k fajnovým 23 stupňům, ale v noci bacha, spadne to klidně na 10, tak ať vás venku nechytne zánět močáku. Večer by se to ale mělo uklidnit, takže třeba stihnete i nějakou tu noční radovánku pod polojasnou oblohou.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Crazy Rádio.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: To je Crazy Rádio.

0: přijde k zubaři a povídá, prosím vás, mě hrozně bolí tadyhle pravo nahoře sedmička. Doktor ho prohlídne a povídá, ježiš čověče, to je hřbitov, teda to je hrozný, jak dlouho jste nebyl už zubaři, on po asi 8 let, pánu, pane, teda to je kas, to musíme vyvrtat. A bude to bolet, pánu, bolet, tak vám dáme injekci, tak mu dají injekci, chlap sedí, mu to vrtá už asi 4 hodiny, povídá, prosím vás, jak dlouho to ještě bude trvat, a prosím vás, nebudete 8 let u zubaře, buďte trpělivý. Až to opravím, vyvrtám, tak vám to zablombuju. Povídá, tak zase vrtá, zase 4 hodiny, a prosím vás, já už to nemůžu vydržet, to je strašně, to bolí a je to nepříjemný. Povídá, podívejte se, musím se dostat na nerv, až dostanu se na nerv, tak vám ho vyškubnu, pak vám tam dám hezky arzen, ten arzen vyndáme potom za 2 dny a pak vám to zablombuju. Pa, na nerv? Ježišmarja, tak to jsme tady do rána, protože já mám nervy v prdeli.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. Skrýzy rádio.

0: Zlatá svajba. Kmocháček povídá kmotra. Před 50 rokama jsme si slúbili věrnost. A vzpomínáš, tenkrát za tu stodolu tady jsme si dali tu první pusenku. Joj, tam to bylo pěkné, týka, co říkáš, 50 roku nechajme být, pojďme za tu stodolu, dajme si tu pusu ještě jednu. A ty starý blázne, co blbneš, prosím tě, po 50. Ty, já tam jdu za tu stodolu, já tam počkám, ven si šátek, dondi za mnou. Chodí tam 5 minut, 10 minut, kača nikde doletí zpátky, to, co si míchá na šporétě, povídá, Hergotuš, já tam stojím jak to tele a ty si tady, co si mícháš na šporétě, prostě nedošla. Naši mě nechtěli pustit.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun, maximálně fun, Crazy Radio. It's called Switch. Let's get it going.

užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: odbyla 5. hodina.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky.
4: Crazy Radio. Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 1. června, 5 hodin ráno. Tohle už je fakt masakr, holky a kluci, zase se řeší ty naše nekonečné fronty na úřadech, hlavně na řidičáky, že by se jeden z toho posral. Prej tam lidi čekají víc hodin, než mají doma na seznamce schody, aby si konečně zkompletovali papíry a mohli jezdit jak páni, ne jak nějaký socky, co furt jezdí MHD. A když už se tam konečně dostanou, tak zjišťují, že jim ještě chybí nějaký razítko, nebo že paní úřednice zrovna nemá náladu. Takže bacha, pokud plánujete letní road trip, radši si ten řidičák vyřídíte dřív, než vám z toho praskne žilka.
6: Ze společnosti.
7: Zatímco někteří blbci furt čučí do mobilu, v třech studních se letos už po 71. slavilo otvírání studánek, taková česká verze mystického rituálu. Prý tam lidi hledali čistou vodu a inspiraci, ale pivo teklo proudem a někteří si spíš otvírali hubu na vtipy než studánky. No, snad se u toho nikdo neopil do němoty a neseral tam, kde nemá.
6: Kultura.
7: Dámy a pánové, připravte si prdelky, protože do Prahy po 8 letech vlítne sám Ricky Martin, a to s pořádnou latino jízdou, ze které vám spadne brada. Očekávejte nespoutanou energii, vášeň a sexy produkci, co vás zaručeně roztančí do ranních hodin. Tohle bude bez pochyby nejžhavější start léta a kdo nebude, ten si to prostě nezaslouží.
6: Sport.
7: Komentátorka Česká televize sportu Darina Vymětalíková si pěkně naběhla, když na hokejovém mistrovství světa vylezla ze své boudy a veřejně zkritizovala moderátorky konkurenční Primy. Místo aby čuměla na hokeji, řešila, kdo platí Evě Perkausové a Ivě Kubelkové výlet, a ještě si je spletla s moderátorkou Peříčka, to je fakt k smíchu, holka. Ukázalo se, že jejich zájezd hradila soutěž ve spolupráci s Kauflandem, takže Darina buď záviděla, nebo prostě potřebovala pusu na špacír.
6: Doprava.
7: Zprávy z dopravního pekla hlásí, že i v časných ranních hodinách se na D1 u Dobřejovic zjevila nečekaná překážka, nákladní vůz si to rozmyslel a zůstal stát, takže ranní ptáčata, co se hrabou do práce, mají teď před sebou parádní show, jak se zácpa táhne do nekonečna. Na silnici 21240 u Plesné zase někomu nedala spát myšlenka na kolizi, takže tam probíhá vyšetřování nehody, což řidičům dává dostatek času přemýšlet o smyslu života, zatímco v Praze na D0 u Střížkova se zúžila vozovka a řidiči teď musí kličkovat jak zajíci v pytli. Užijte si to.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Zítra se probudíme do oblačné oblohy s teplotami, které se budou pohybovat kolem 10 až 13 stupňů Celsia, takže si na ranní procházku vezměte pořádnou deku, ať vám nezmrzne něco, co by nemělo. Odpoledne
1: na... Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.

0: chlapci, je to tam.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Na hornický deň v Dubňanoch, hospoda plná havířů. A jak to tak chodí?
1: Všecko samé silné. Naraz tam leze chlap, víte, ale taký hrana, ale taký hranostaj, panenko Maria, mezi dveře sa štorcem. Novák. Který je tu Novák?
2: Stane taká třasořítka, tak 45 kilo. A vydá já. Rohu počuji. Pod kulečníkem.
1: Ještě je tu někdo Novák? Ticho. No povím, já proto zavřel dveře a malý sa vybrchá. A chlape, ale se mu nasral, já se jmenuju Svoboda.
3: Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

take this anymore.

0: Díky.
1: Crazy Radio. Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Můj dědeček zemřel úplně v klidu a ve spánku. Ale všichni ti ostatní v jeho autobuse ti začali křičet.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky,
2: minimum infa, maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.

0: Crazy Radio. Crazy Radio. Odbyla šestá hodina. Crazy Radio. Crazy Radio.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
0: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
2: Zpravodajský servis.
3: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
4: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 1. června, 6 hodin ráno. Hele, Češi se zase jednou předvedli a vymysleli novej seznamovací trend, říká se tomu schreking. Lidi si prý schválně hledají méně atraktivní partnery, aby měli větší jistotu, že jim nebudou šukat s kdejakým mamlasem. No, co na to říct? Jsou druzi, když už ani na pořádného šuka není spoleh a raději sáhnete po jistotě, to je fakt k posrání.
3: Ze společnosti.
4: Musíme se podělit o žhavé fotky, co vypustila Jágrova vnadná kamarádka Kopecká. Předvedla totiž bříško, strie a taky pořádný dmoucí nadra, no prostě totální nářez. Je vidět, že i po 50 se dá vypadat jako z pornokastingu, takže palec hore.
3: Kultura. Sport.
4: Tak nám zase fotbal ukázal, že je to jeden velký bordel, policie zatkla desítky lidí a rozjela obří korupční kauzu. Vypadá to, že za úplatky se u nás nešetřilo ani na sudí, ani na hráče, a zápasy se prodávaly jako rohlíky. A nejlepší na tom je, že asociace, ta kurva, tvrdí, že to celé vlastně odstartovala sama, aby se fotbal očistil.
3: Doprava.
4: No tak to je fakt v prdeli, dámy a pánové. Včera u Boršova nad Vltavou se srazil autobus plný cizinců s osobákem. Řidič osobáku to na mokré silnici prostě posral a napálil to do autobusu plného turistů. Výsledek. 13 lidí to schytalo, silnice 2/143 je na několik hodin zavřená a dovolená v Čechách tak dostala pořádnou pédel.
3: Počasí.
4: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká taková ta typická česká břečka, kdy se teploty vyšplhají maximálně na příjemných 17 až 22 stupňů Celsia, takže žádný opalovačky, holky. Připravte se na zataženost deštěm nebo přeháňkami, místy to prý dokonce i bouchnou, ale večer se to snad vyprší, tak ať máte šanci vytáhnout někoho na panáka. V noci to klesne na 12 až 16 stupňů, ideální čas na to se k někomu přitulit, nebo se prostě jen chlastem zahřát.
3: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje. Crazy Radio.

0: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Minimum muziky, maximálně fun. To je Crazy Radio.

Ale

0: letadle, prostě pilot letí a teď mluví k těm cestujícím a říká: vážení cestující, nacházíme se ve výšce 3000 metrů nad zemí, okolní teplota -32 stupňů, vnitřní teplota +25. Přeji vám příjemný let a ty to zapomene vypnout. Tak zapne automatického pilota, takhle se protáhne a říká: tak, teď se nejdřív v klidu nažeru, no pak asi přefiknu tu novou letušku, vypadá docela pěkně a ona zrovna rozváží kafe, teď to slyší, tak tam nechá ten vozek a letí dopředu a tam jí chytí pasažér a kam letí, říká, jestli nejdřív v klidu nažere, ne?
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, maximálně fun.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 1. června slaví svátek Laura, jméno latinského původu, které znamená vavřín a symbolizuje vítězství. Všem Laurám přeji krásný den plný radosti.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Crazy.
0: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 1. června, 7 hodin ráno. Připravte se, protože letní sezóna začíná a s ní i tradiční dilema, dovolená v Chorvatsku, nebo raději víkend na chalupě s 10 pivem a busty. Podle průzkumů většina Čechů letos opět sáhne po kombinaci obojího, takže se připravte na zácpy na D1 i fronty u stánků s Lengoši. A pro ty, co zůstanou doma, má pražská MHD speciální nabídku, klimatizaci v tramvajích, která funguje, když zrovna nejsou 35.
4: Ze společnosti.
5: V Brně na kostele svatého Jakuba se můžete pokochat neobvyklou uměleckou kuriozitou. Na jižním okně věže totiž jedna postavička drze vystrkuje holý zadek na kolem jdoucí. Tahle gotická legrace baví lidi už staletí a zjevně se jí nikdo nezbaví.
4: Kultura.
5: Česko se baví lechtivými zprávami, kde si skoro třetina národa, hlavně mladší ročníky, posílá fotky i videa se sexuálně laděným obsahem. Nový výzkum odhalil, že sexting už dávno není jen okrajová úchylka, ale běžná součást našich digitálních vztahů, často plná překvapení. Takže až vám ráno cinkne telefon, radši dvakrát zkontrolujte odesílatele, ať vás nešokuje kolega z práce s nečekanou, kulturní vložkou.
4: Sport.
5: Dobré ráno, sportovní fajnšmekři. Český tenis má nového hrdinu, Jakub Menšík si na Roland Garros v Paříži senzačně probojoval cestu do čtvrtfinále, kde vyřídil hvězdného Rusa po pětisetové bitvě. Vypadá to, že máme nového kluka, co se nebojí velkých ran. No a aby toho nebylo málo, tak zatímco Švýcaři brečí po dalším prohraném hokejovém finále, spartanské fotbalistky si v klidu udělali double, když po lize vyhráli i český pohár. Holky prostě umí.
4: Doprava.
5: České silnice se chystají na letní orgie bagrů a asfaltu, což znamená jediné, řidiči se opět dočkají nekonečných kolon a nadávek za volantem. Prázdniny nám už teď připravují peklo na D1, D5 i D11, takže si nezapomeňte vzít do auta pořádnou zásobu trpělivosti a třeba i dobrou knihu, nebo nafukovacího kamaráda, ať se nenudíte. Na cesty radši vyrazte o pár hodin dřív, jestli nechcete proklínat silničáře každých 5 minut.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká takové to počasí na prd, s teplotami kolem 15 až 20 stupňů, takže nic moc na opalování. Za to zítra, úterý, už to bude lepší, rtuť teploměru se vyšplhá k příjemným 15 až 25, místy možná i k nějakým těm 28 stupňům, tak si holky vezměte ty svoje kratoučké kraťásky. Jestli to takhle půjde dál, tak do týdne budou všichni lítat nazí jako po flámu.
6: A jdu v parku mrtvou holku.
4: To byly zprávy Crazy Rádia.
6: Taky odevřou panová gynekolog, tak podle adresy ho najdou a zazvoně. A člověče, vy jste zabil holku, co? Řekl, no, zabil, no. Co jste měl k tomu za důvod? Představte si, jo, v 16 hodin se v nich vrtám, pak jdu domů z práce, ona na mě vyskočí z křeví, že prej mi za 20 ukáže.
2: Maximálně fun.
7: To je Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
0: Crazy Radio.

0: přestan laskavě s tím fňukáním. Seber se a pojď se s náma opít.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
3: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 1. června, 8 hodin ráno. Herec Martin Zounar, známý jako Bob Schwartz z Ordinace, se konečně vyhrabal z osobních problémů s dluhy a alkoholem, prý ho z nich vytáhla dcera a terapie v Červeném dvoře. Je vidět, že i celebrity mají občas plno na talíři a potřebují, aby jim někdo zvednul zadek z gauče. Takže pokud se v tom taky plácáte, inspirujte se, ono to jde.
5: Ze společnosti.
6: Když už v Česku držíme světové prvenství ve spotřebě piva, proč se v něm rovnou nevykoupat? V některých pivních lázních je totiž dres co jde pěkně volný, plavky jsou prý volitelné. Takže se můžete naložit do chmelu a sladu, jak vás pán Bůh stvořil, a doufat, že vás nikdo nesplete s utopencem.
5: Kultura.
6: Máme tady novou internetovou senzaci. Jeden barber se díky asijské manikérce stal virálním tvůrcem, čímž si vysloužil slávu i pořádnou palbu kritiky. Že by se nám tady zrodil nový kulturní fenomén, kde si chlapi nechávají upravovat nehty a pak z toho vznikne pořádný humbuk.
5: Sport.
6: Fotbalový rebel David Douděra už za Slavii kopat nechce, prý se mu hnusí hrát pod šéfem Jaroslavem Tvrdíkem, dokud tam bude. Po skandálním derby a následném vyřazení z kádru se prostě na toho Tvrdíka vysral. Teď se mu hledá nový klub, tak uvidíme, kam si to namíří.
5: Doprava.
6: Tak to vypadá, že D1 u Ostravy dneska trochu zlobí, protože tam stojí porouchaný autobus a zdržení je nevyhnutelné. Ale abychom se drželi tématu vtipných komplikací a trošku bulváru, vzpomeneme si na bizarní nehody z minulosti. Pamatujete na řidiče, který na dálnici málem srazil krávu vypadlou z nákladňáku a pak ještě narazil do té ležící? To je prostě pech. No a pak jsou tu ti, co se rozptylují opalujícími se kráskami u chatek a místo brzdění posílají do aut před sebou polipky plechů, protože zpomalili ze stejného důvodu. Takže bacha na cesty, nikdy nevíte, co nebo kdo vám tam skočí, nebo spíš vyleze.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká poněkud rozpačitý začátek června, s občasnými přeháňkami a teplotami kolem 18 až 22 stupňů Celsia, takže žádné to pekelné vedro, co by vás donutilo sundat poslední kousky. Zítra už to vypadá o fous lépe, teplota se vyšplhá až k příjemným 26, takže možná konečně vytáhnete ty kraťasy, co už měsíc čekají ve skříni, a ukážete světu, co ve vás je.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
8: Crazy Radio.

0: proč děti v Africe nikdy nedostanou spalničky? Protože předtím umřou hladem.
1: Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje. Crazy Radio. Minimum muziky.

0: Infa. Maximálně fun. Whatever. S Crazy Radio.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap do lékárny a ptá se, máte něco na erekci? Lékárnice na něj koukne a povídá, třeba já.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
4: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 1. června, 9 hodin ráno. Tak už máme oficiálně červen a s ním i předpověď počasí, která prý letošní léto zase pořádně rozjede s nadprůměrnými teplotami a vedry, takže plavky raději nevyhazujte. Češi se na to chystají dovolenou v tuzemsku, kde hledají klid, pohodu a snad i kousek stínu, aby se jim z toho sluníčka nezavařily i ty poslední zbytky mozku. Jen doufejme, že až se budeme potit jako prasata, tak nám aspoň ty ceny zmrzliny nenarostou do nebeských výšin.
6: Ze společnosti.
7: Představte si, že v jedné pražské tramvaji se našel nečekaný spolucestující nafukovací kamarád pro osamělé večery, který se prý ztratil zřejmě při nějaké divoké jízdě. Cestující s překvapením zjistili, že má na sobě slušivé sako, ovšem kalhoty se někam vypařily, takže se asi pořádně zapotil. Teď už se pro něj prý dokonce našli i zájemci o adopci, takže se snad dočká šťastného konce, i když bez kalhot.
6: Kultura.
7: Ve Slavkově u Brna se chystá pořádná jízda, už 6. června tam proběhne festival živých soch a baviartu. V barokním parku zámku to bude určitě pastva pro oči, kde umělci z masa a kostí vytvoří neopakovatelnou atmosféru. Jen bacha, ať se neleknete, když se socha najednou pohne.
6: Sport.
7: Bývalá partnerka hokejové ikony Jaromíra Jágra, Kateřina Provazníková, která už se dávno jmenuje Nováková, čeká s fotbalistou Filipem Novákem druhého potomka. Pár oznámil radostnou novinu rodinnou fotografií na sociálních sítích, kde to vypadá, že se jim ta rodinka pěkně rozrůstá. Nezbývá než spekulovat, jestli budoucí potomek zdědí lásku k puku, nebo spíš k fotbalovému balónu.
6: Doprava.
7: Dneska ráno si dejte bacha, jelikož silnice v Česku jsou opět jako bojiště. Kromě klasických uzavírek, které už snad nikoho nepřekvapí, se musíte připravit i na pár čerstvých karambolů. Na D5 u Plzně tak ráno řidiči řešili auto ve svodidlech, a na D1 u Ostravy zase zdržení kvůli porouchanému autobusu, což je prostě pech, když spěcháte na důležitou schůzku nebo na rande. Nezapomeňte si proto před cestou zkontrolovat aktuální stav dopravy, ať už na webu RSD, nebo třeba v aplikacích, protože jinak to bude na infarkt. Je 8 hodin 46 minut celč v Česká republika.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká taková ta nálada, kdy se neví, jestli oblíknout plavky nebo si rovnou zalehnout pod deku, protože bude většinou zataženo a místy nás skrápí déšť nebo přehánky, ojediněle i nějaká ta bouřka, co by mohla překazit rande pod širákem, i když odpoledne se to od severozápadu začne trochu trhat. Přes den se rtuť teploměru vyšplhá k příjemným 17 až 22 stupňům, což je ideální na to...

0: neznamená být šílený, neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

Soudruzi, úhel už naučili jsme se lamať, ale co nám robí neustále potíže, je náš krásný český jazyk. A k tému nám slouží, aby jsme dosahli určité dokonalosti, takzvané jazykolamy. Uvedu příklad první. Duty datel, tudy dudy, dudy, no kurva nic. Přistupím k příkladu složitějšímu. Ne na oleju lujili juliju, na oleju lujili si. Jsi sam. Crazy Radio, minimum muziky.

0: maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: 1. června slaví svátek Laura, jméno latinského původu, které znamená vavřín a symbolizuje vítězství. Všem Laurám přeji krásný den plný radosti.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Víte, proč mají africké děti nafouklá bříška? Protože se přejedli vzduchu.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Crazy Radio. Odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 1. června, 10 hodin dopoledne. Česká republika se horečně připravuje na léto a zdá se, že největší dilema národa není, jestli si koupit novej grill, ale spíš, jak nenápadně schodit to kilo navíc po zimě, aby se člověk nemusel stydět v plavkách na koupališti. V některých pražských parcích se dokonce začaly objevovat skupinky odhodlaných občanů, kteří místo raní jógy tajně cvičí dřepy s pivem v ruce, což je prý nová revoluční metoda pro pevnej zadek, co vydrží i letní lásku. Jen bacha na to, ať vám ten půl litr nepraskne v ruce, jinak budete mít nejenom mokrý trenky, ale i ostudu jak hrom.
4: Ze společnosti.
5: Žádné pozdravy, vítání ani úvodní fráze. Manželka známého moderátora Leoše Mareše, Monika Marešová, se ve 45 letech pochlubila sexy fotkami ve spodním prádle a dokazuje, že i po porodu může ženská vypadat fakt skvěle. Mezitím v Česku, na pastvině ve Žďárských vrších, se narodilo kolem 200 jehnat, což je prý takové menší rodeo. A v Klatovech zase sochy s rudým prasetem líbajícím muže a párkovou žirafou opět budí pořádný rozruch, asi se tam lidi nenudí.
4: Kultura.
5: Klatovy mají opět o čem mluvit, po rudém praseti, které líbalo muže, teď tamnější umění obohatila párková žirafa. Místní prý už řeší, jestli tenhle sochařský mejdan nepřejde rovnou v nějakou echt foodporn instalaci. Jen ať se nenajde někdo, kdo by té žirafě urval hlavu na svačinu.
4: Sport.
5: Šup s ním do éteru. Český sportovní svět si teď zřejmě pořádně oddychl, protože fotbalistky Sparty potvrdili, že jsou prostě k nezastavení. Po 7 letech si zase podmanili český pohár, když ve finálovém derby se Slavií dotáhli penaltový rozstřel do vítězného konce a zkompletovali takzvaný double. Holky ukázaly, že jim na hřišti nikdo nešahá ani po kotníky a oslavili to, jako by jim zrovna spadl plný sud piva z nebe.
4: Doprava.
5: Silnice v Česku opět ukázaly, že trpělivost je ctnost, ovšem jen do prvního pořádného kolonového zácpu, kde i ta největší svatá ztrácí nervy a možná i nějaké to kilo zbytečné tolerance. A aby toho nebylo málo, někteří řidiči si dnes zřejmě spletli dálnici s nudistickou pláží, protože tam, co se dělo na D1, snad chyběly už jen opalovací krémy a drinky s deštníčkem, zatímco ostatní čuměli jako puci. Takže pokud jste se dnes ploužili v koloně, nebojte, nejste v tom sami, jen vás ti bezohlední debilové zase zdrželi.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká den plný překvapení s teplotami, které se vyšplhají na příjemných 20 až 22 stupňů, takže žádné velké horko na slunění, spíš tak na kafíčko venku s kámoškou, co právě rozvedla. V noci si ale připravte něco teplejšího.
6: Maximálně fun!
0: Crazy Radio.

0: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Každý se živíme, každý dýchá vzduch a mě dneska živí cizinecký ruch. U banky mám konto z marek doláčů, od západních boháčů. Soukromně podnikám, dávám záruky, podle zákazníků měním paruky. Na 100% plním v autě na ropu, prohlížím si Evropu. Jazyků znám spousty libry, frantíky, buldeny, šilinky, pesos, centíky. Až budu v důchodu, vezmu za kliku

0: letiště, uklidím si pracoviště. Du bisschen, my darling, merci senora, ty cesky holcicka, mia amora. Goodbye, baby blonde, ty Liza Moni, ty satasit na bony. Já te honit cimrou, kuky, kuky, kuk, moje hrudný kosik dělá fuky, fuk. Nebala se tolik, vzala prstinek, dít já by tvůj tatinek. Každý se živíme, každý dýchá vzduch, a mě dobře živí cizinecký ruch. Ačkoliv nežiju zrovna morálně, mám více než v továrně.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, jaký je rozdíl mezi ženou a granátem? Granát stačí jednou odjistit a už se o něj nemusíte starat. Žena no, to je jiná píča.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: To je Crazy Radio.

0: Easy Radio. Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 1. června, 11 hodin dopoledne. Česká dating scéna zažívá menší revoluci, když se mladí místo seriózních vztahů stále častěji vrhají do přátelství s výhodami, kde jedinou garancí je společný účet na streamovací službě. Jeden pražský mládenec včera dokonce přiznal, že už si ani nepamatuje jméno slečny, se kterou se ráno probudil, hlavně že mu pomohla složit ten nový IKEA regál, což je, sakra, dneska cennější než zlatý prase. Trend, kdy mladí muži zůstávají single častěji a nedobrovolně, zatímco ženy si se samotou spokojeněji hoví, tak jen dokazuje, že se priority posouvají od romantiky k praktičnosti.
5: Ze společnosti.
6: Bílá obálka od České televize nebo rozhlasu, ta zdánlivě nevinná věc, co se často válí na botnku, se teď může pěkně prodražit. Kdo na ní nereaguje do 30 dnů, riskuje doplatek i tučnou přirážku, obzvlášť když mobil v kapse už je taky rozhlasový přijímač. Takže bacha, aby vám z té nevinné bílé obálky nakonec nevylezlo něco, co vám roztrhne prdel.
5: Kultura.
6: Taková Dagmar Havlová se při natáčení Bardotek pořádně odvázala, přišla až na hranu. Evidentně to diváky baví víc, než nudné akademické debaty o umění, takže je to vlastně bohulibá kulturní osvěta. Aspoň víme, že česká kultura má i po letech pořádné koule, teda spíš koule.
5: Sport.
6: Čeští fotbaloví reprezentanti si s Kosovem poradili 2-1 v poslední přípravě před mistrovstvím světa, kde to prý bude řádný fofr. Z průzkumu navíc vyplývá, že zatímco třetina chlapů si nenechá ujít ani noční zápasy, jen 5% žen se bude dívat. To nám doma asi poroste tráva, co?
5: Doprava.
6: Dopravu na dálnici D1 momentálně zpestřuje překážka, která by se spíše hodila do ložnice než na vozovku. U stém 4. kilometru ve směru na Prahu si totiž můžete zblízka prohlédnout odloženou matraci, což vyžaduje zvýšenou opatrnost. Takže pokud cestujete, dejte si bacha, ať si z výletu nepřivezete domů nový, designový, prvek na kapotě.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká pořádná sprcha, místy i s bouřkami, kdy se denní teploty vyšplhají na příjemných 17 až 22 stupňů, takže žádné opalování se fakt nekoná. Zítra už se to ale lepší, obloha se vyjasní a rtuť teploměru se klidně vyšvihne na 22 až 26 stupňů, ideální pro první pořádné grilování, jestli na vás sousedi nezavolají policajty. Celý červen má být prý teplotně nadprůměrný, takže se připravte na pořádné vlny horka, co prověří vaše milostné vztahy na rozpálených balkónech a občasné tropické noci, kdy ani spodní prádlo nebude stačit.
7: Minimum muziky, to minimum infa, maximálně fun.

0: vnouček v Rusku povídá: Děduška, jestli pak si zdal Iliu Muromce? Mom pánu Iliu Muromce, jak bych neznal, sluneško jasně zřivé píchu Rusy sokola udatného. Sám jsem se s ním setkal, když já ještě mužík nevzdělaný, v lápních záplatovaný, jsem obdělával ladem ležící panenskou půdu, najednou stín zakryl slunce a já se koukám a na koni sedí sám Ilia Muromec, sluneško jasně zřivé pícha Rusy sokol udatný a vintovka na mě smatrila. A Ilia Muromec pícha Rusy sokol udatný pravil: mužíku, vykaď se a sněz to. No co jsem měl dělat? Musel jsem to sníst, vykadit se a sníst, vintovka na mě smatrila. A slunečko jasně živé pícha Rusy sokol udatný Ilia Muromec se tak smál, že spadl z koně a já vzal vintovku a půjdám a Iliu Muromče, vykaď se a sněz to. Co měl dělat? Vintovka na něj smatrila. A ty se ptáš, vnoučku, jestli jsem neznal Iliu Muromce, píchu Rusy sokola udatného, slunečko jasně živé, jak pak bych neznal, když jsme spolu poobědvali.
1: Minimum muziky, minimum informace.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, maximálně fun.

0: odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 1. června, poledne. S 1. červnem se nám konečně pořádně rozjela koupací sezóna a s ní i věčné dilema stihneme do plavek tu figuru, nebo to letos prostě odpálíme s pivem a bustem u vody. Někteří fajnšmekři už hlásí, že ideální letní relax je stejně prý na nuda pláži, kde nikdo neřeší špeky, takže se na to vybodněte a užívejte.
4: Ze společnosti.
5: Neznámý vtipálek si včera v Praze hrál na Robina Hooda a místo peněz rozdával na ulici zdarma lístky do veřejné dopravy, čímž pěkně nasral revizory. Jedna bába navíc prohlašuje, že u toho tancoval na hateji, ale tomu snad nikdo nevěří. Kdo by se s tímhle počasím chtěl producírovat s holou prdelí?
4: Kultura.
5: Tak se nám na Kavčích horách chystá pořádná kulturní pecka, Česká televize příkutí z Brusu novou talk show. Ještě nevíme, kdo bude moderovat, ale fanoušci už spekulují, jestli to bude větší jízda než všechno párty. Doufejme, že hosté budou mít co říct a nebudou jen koukat do blba.
4: Sport.
5: Tak to nám pražské derby ukázalo, že někteří fotbaloví nadšenci mají víc pyrotechniky než rozumu. Hřiště se proměnilo chaotické pódium pro samozvané ultras, kteří si tam odběhli popleskat hráče a diváky, co je zrovna neposlouchali. Těm nejaktivnějším teď hrozí doživotní stopka na stadiony, takže si zřejmě budou muset najít jinou nedělní zábavu.
4: Doprava.
5: Tak to vypadá, že ranní špička na D1 byla zase jeden velký boj, když se tam někomu podařilo zaparkovat vozík přes všechny pruhy. A pokud míříte na Prahu po D10 nebo D11, bacha, dělníci tam plně makají a vaše cesta se tak může proměnit v nekonečnou prohlídku zúžených pruhů. Takže nezapomeňte na pevné nervy, nebo si raději vezměte nafukovací člun, ať se tam aspoň pobavíte.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká slunečný den, kdy teploty vyšplhají až na krásných 25 stupňů, takže se kdekdo může klidně svléknout do plavek a vystavit svoje opálené křivky, pokud zrovna nějaké má. K večeru se možná objeví pár mráčků, ale na nikoho nic vážného nespadne, takže se nebojte ani večerních radovánek. Kdo si dneska neužije slunce, ten je prostě vůl.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: ti musím říct, bezvádnej farvopolicajtek. Normálně oni šli střílet kance a místo kance trefili natřelníka. Tak ho hodili do carevny a jeli s ním do nemocnice, tady na Bulavku a asi po třeba půl hodinách vylez chirurg a říká, pánové, ten průstřel nebyl smrtelný, ale proč jste ho vyvrhli?
1: Minimum info. Maximálně fajn.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Check it out, check it out.

Crazy Radio. Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně

0: Malej kon přijde domů a povídá: tatínku, prosím tě, jaký je rozdíl mezi tím, co je to teorie a co je to praxe? A tak to ti, chlapče, vysvětlím. Tak počkej, zavoláme nejdřív maminku. A Sára, pojď sem. Podívej, kdyby přišel bohatý Američan a dal ti $2 miliony, dala bys mu? Pano, dovol. Snad jsem tvoje žena, co pak jsem nějaká korva? No samozřejmě, že ne. Pá, kdyby ti dal $3 miliony, pano, tak to jo. Pá, tak to máme, maminku. Tak zavoláme malou Sáru. Tvoji sestru, moji dceru. Pá, Sára, malá, pojď sem. Kdyby přišel bohatý Američan a dal ti $3 miliony, dala bys mu? No dovol, tatínku, jsem pana, jsem tvoje dcera, máš pro mě ženicha? No samozřejmě, že ne. Pá, kdyby ti dal $4 miliony, no tak to jo. Pá, tak podívej, chlapče, abych ti to vysvětlil. Teoreticky máme doma $7 milionů, ale prakticky máme doma 2 kurvy.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 1. června slaví svátek Laura, jméno latinského původu, které znamená vavřín a symbolizuje vítězství. Všem Laurám přeji krásný den plný radosti.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme
0: další pecky.
1: Crazy Radio. Další pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 1. června, 13. hodina odpoledne. Zatímco se Češi rozhodují, jestli letos vyrazí za mořem nebo na Lipno, Pelhřimov se chystá na pořádnou podívanou. Na programu je totiž událost na Háči na Seči, kde se pokusí o rekord v rámci víkendu bezhrstých plemen psů. No, uvidíme, jestli rekord padne jen v kategorii pejsků, nebo se k nahotě odhodlají i jejich páničci, to by byla teprve švanda.
4: Ze společnosti.
5: Tak pozor, obýváky. Poplatky za veřejnoprávní televizi a rozhlas se nově týkají i vašeho mobilu, tabletu nebo počítače, a to i když nemáte klasickou bednu. Stačí, aby vaše chytrá mašinka uměla přehrávat vysílání, a už to sviští. Takže se nedivte, až vám přijde složenka a vy budete pěkně naštvaní.
4: Kultura.
5: Tak se nám v České kotlině chystá pořádné divadelní peklo, v Turnově jde na scénu komedie Halo, tady máma, kde se mateřská láska zvrhne v invazi. Tchýně se nastěhuje k mladému páru a slibuje se nám peklo plné hudby, smíchu a šílených situací, takže jestli máte rádi chaos, víte, kam jít.
4: Sport.
5: Na tenisových kurtech se nedávno odehrál dost peprný trénink, kdy se jedné dámě nedařily údery. Zoufalý trenér jí poradil, ať drží raketu jako manželovo přirození, a hle, rázem hrála fantasticky. Pak už jen dodal, ať si tu raketu vyndá z pusy a chytne ji do ruky.
4: Doprava.
5: České silnice dneska zase zažily pravý cirkus, kolize střídají kolize a řidiči si asi spletli dálnici s autodromem. Na D1 u Brna se auto s vozíkem rozhodlo zaparkovat napříč přes všechny pruhy a další plecháče si to rozdali na D6 směrem na Karlovy Vary, takže bacha na to, ať nedostanete líbačku od nepozorného řidiče. Občas to vypadá, že někteří prostě neudrží volant a míří rovnou do škarpy, takže si dávejte majzla, ať se neprobudíte s autem v poli.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká pořádný sprchový kout zhora, oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, a ručička teploměru se vyšplhá maximálně ke kolem 18 až 23 stupňů, což je na milostné hrádky pod dekou tak akorát. Zítra se sice trochu vyčasí a teploty polezou ke komfortním 22 až 44 stupňům, ale nenechte se ošálit, středa nám to opět pořádně osolí deštěm a teplotami kolem 16. Takže si připravte jak plavky, tak holínky, protože to vypadá na pořádný počasový maglajs a možná i nějaké ty intimní večery u krbu, ať už s kýmkoliv.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Crazy Rádio.
6: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Došli sovětští vojáci za tým Baču a plní teda tací nadržaní, povídají: Bačo, máš dceru? Nemám, nemám. A máš ženu? Také nemám, nemám, sám som tady sám. A včera oni vidia ty ovci, tamto sa vrhli na ty ovce, Bača sa díva, bra. Tak som starý, toľko sem zažil, toľko sem videl, ale jak sa robia kozáci, to sem ešte nevidel.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fa.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, maximálně fun.

0: Vrcholí přípravy na pražské jaro. Do Prahy přijede věhlasný německý dirigent, což by nebylo nic divného, že? Ale přivezl si sebou svoje noty. To by možná taky nebylo nic divného, kdyby ovšem takový ty allegra a ty různý znamínka nebyly. Byly v pořádku, byly v italštině, bohužel měli je v němčině. Běží zkouška orchestru, no, dirigent diriguje. Najednou si všimne, jak tam vzadu v sekci bicích ten trianglista tam začne, vezme ten triangl, začne tam tak různě kroutit, ohejbat, zastaví tu zkoušku. Říká, prosím vás, pane kolego, co to tam vyvádíte s tím nástrojem? Říkám, co bych vyváděl? Mám tady napsáno ohne triangl.
1: Maximálně fan. To je Crazy Radio. Crazy Radio. Crazy Radio. Crazy Radio. Radio. Radio. Radio.

0: odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 1. června, 14. hodina odpoledne. Naše společenské dění je plné bizarních zážitků, jako třeba v Ostravě, kde si lidé s úžasem fotí balkon plný haraburdí z Rakouska. Mezi obyčejnými lidmi se řeší i to, jak se někteří chovají jako ovce, když stojí šílené fronty na hodinky, které vypadají jako laciný šmejdl. No a v Brně zase revizoři vypráví historky o černých pasažérech, kteří se snaží jezdit MHD zadarmo, protože nemají práci.
5: Ze společnosti.
6: V České Kotlině se pořád někdo snaží překonat nějakou tu hovadinu, jen aby se zapsal do dějin. Lidi už si neměří jen frndu nebo pivo, ale i bizarní výkony, co by normálnímu člověku na rozum nepřišly. Hlavně, že je u toho sranda a že se o tom pak může chvíli drbat, no ne.
5: Kultura.
6: Zpěvačka Elizabeth Kopecká ukázala, že mít postavu krev a mlíko je zatraceně sexy a vůbec se za to nestydí. V době sociálních sítí plných, dokonalých, těl tak dokázala, že plné tvary umí být víc než jen plné. Kdo by si pomyslel, že pravá kultura může být i o tomhle, co?
5: Sport.
6: Neuvěříte, co se stalo v Dolních Kotěhůlkách, kde se místní fotbalisté po záchraně v okresním přeboru rozhodli slavit tak vehementně, že z hospody v jednu ráno zmizela veškerá pípa i s vedoucím výčepu. Údajně ji celou noc vozili po návsi na vozíku a zpívali, my jsme mistři světa, zatímco vedoucí, chudák, musel čepovat přímo z vozu. Naštěstí nikdo nepřišel k úhoně, jen ranní směna musela hledat nové zásoby a někteří hráči teď trénují sprinty na pivo s hadicí místo balónu.
5: Doprava.
6: Na silnicích je dneska zase veselo, a to nejen kvůli kolonám, ale i kvůli chlapům, co neudrží pozornost. Jeden expert u chatové oblasti přibrzdil, aby si prohlédl opalující se krásku, a pak se srazil s jiným čumilem, který dělal to samé. No co na to říct, někteří řidiči jsou prostě kokoti, a krásné baví jim ten řidičák akorát zhoršují.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká oblačný den, místy se objeví deštík, jako když si někdo omylem namočí fusekle, s teplotami od příjemných 17 do 22 stupňů Celsia. Večer to ale může spadnout až na 9, tak bacha, ať vám nenastydnou ledviny.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Crazy Rádio, minimum

užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč blondýnka před odesláním elektronické pošty olizuje obrazovku?
2: Ne.
1: Dostala chuť na zavináče.

Minimum Infa. Maximálně fan. To je Crazy Ráno.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: This shows real intellectual muscle.
2: Is it? Is it?
3: If your system is whack, then you should hear. Easy, easy.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.
0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.
2: Take it to the first level.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: ti dám.
1: Koza odchází do města a povídá: Kozliatočka, idem preč, mliečka vám donesem, nikomu neotvárajte. Kozliatočka povídá: nebojte sa, mamička, nikomu neotvoríme. Vlk to slyší, nabrousí si jazyk, si říká: Kozliatočka, otvárajte, to som ja vaša mamička, mliečka som vám donesla. Kozliatočka povídá: nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik. Vlk naštvaný jde, nabrousí si jazyk, v oktávu vejš ptěpá: Kozliatočka, otvárajte, to som ja vaša mamička, mliečka som vám donesla. Nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik. Vlk už odřený jazyk, tak ho obrousí, přijde v pistoli, pa: Kozliatočka, otvárajte, to som ja vaša mamička, mliečka som vám donesla. Kozliatočka pa: to nie je naša mamička má kľúče.

0: Byla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 1. června, 15. hodina odpoledne. Dnes by slavila kulatých 100 let ikona Marilyn Monroe, a jelikož i po takové době z ní lidi furt nemůžou spustit oči, jdou do dražby její rentgeny pánve a hrudníku. No nevíme, jestli se tam najde i návod na to, jak mít tak šmrncovní chůzi, ale sběratelé se po ní můžou zbláznit. Hold, něčí charisma prostě rentgen neskrotí, ani po století.
5: Ze společnosti.
6: Na Hodonínsku se teď lidi kochají pořádným srdcem, nejedná se o infarkt, ale o obří romantický vzkaz v makovém poli. Zda si tam nějaký Romeo pěstuje lásku pro svou Julii, nebo to byl jen vedlejší produkt vášnivé orby, to se zatím neví, ale davy se hrnou fotit. Aspoň víme, že láska kvete nejen v televizi, ale i mezi řádky máku.
5: Kultura.
6: Městské divadlo Mladá Boleslav se s divadelní sezónou loučí ve velkém stylu s kultovní francouzskou komedií Blbec k večeři. Fanoušci se mohou těšit na příběh, kde se nevinná blbost změní v pořádnou noční můru a obrátí svět vzhůru nohama, takže bude o co stát. Zjistit, jestli je větší blbost bezelstnost, nebo vypočítavost, to bude teprve prdel.
5: Sport.
6: Mladý tenisový talent Jakub Menšík teď v Paříži předvádí takový masakr, že mu tam padají světové jedenáctky jako eschnilé hrušky. Jeho nervy z ocely a výkony na hranici šílenství udivují tenisový svět, co na tom, že občas vypadá jako porvačce s medvědem. Už se nemůžeme dočkat, koho tenhle český klučina pošle domů z Roland Garros příště.
5: Doprava.
6: Na dálnici D5 u Boršova nad Vltavou se ráno střetl autobus s osobním autem, více než 10 lidí je zraněných a silnice je aktuálně zcela uzavřená. Kromě toho se od dnešního dne rozšíří dopravní omezení v Lužanech na Plzeňsku kvůli výstavbě okružní křižovatky, kde řidiči mohou očekávat další kolony a uzavírky. Řidiči ve Zlíně by se měli připravit na 2,5 měsíce dopravních komplikací kvůli opravě vytížené silnice i lomítko 49, kde se předpokládá výrazné zdržení a kyvadlový provoz.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska se nám obloha nad Českem chová jako bývalka chvíli zataženo s deštěm, pak se sice snaží vyjasnit, ale moc jí to nejde, přičemž rtuť teploměru se vyšplhá maximálně ke 22 stupňům Celsia. Zítra to ale vypadá, že se konečně dočkáme sluníčka, a to až do příjemných 23 stupňů, takže se klidně můžete jít opalovat a doufat, že vám na pláži neuteče plavková sezóna jako ten nákupní košík s chlastem v Lidlu, co včera rozbila jedna celebritka. Hlavně si nezapomeňte plavky, ať vám po ranních 9 stupních neomrznou bradavky.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinu.

0: Crazy Radio. Minimum muziky.
1: Minimum informací.
2: Maximálně fun.
0: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Pán v hospodě volá na vrchního. Pane vrchní, prosím vás, mohl byste mi přinést vývrtku? A vrchní mu povídá, ale pane, šampaňské se otvírá jinak. Navíc vidím, že láhev už máte otevřenou. A chlápek na to, no jo, to máte sice pravdu, ale nevšiml jste si, že ta zátka vlítá manželce do oka.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: 1. června slaví svátek Laura, jméno latinského původu, které znamená vavřín a symbolizuje vítězství. Všem Laurám přeji krásný den plný radosti.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Crazy Night.

Za plaveninou zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

0: Víte, proč mají africké děti nafouklá bříška? Protože se přejedli vzduchu.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Z Crazy Radio.

0: Crazy Radio. Odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
4: pecky. Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 1. června, 16. hodina odpoledne. Naše republika se pomalu rozehřívá do letních teplot a s nimi se rozehřívá i nálada u vody. Jednoho šedesátníka v Praze Podolí prý včera tak překvapila studená vlna z tobogánu, že málem přišel o plavky, což vyvolalo menší paniku mezi dětmi, ale za to pobavilo přítomné dámy. No, alespoň víme, že léto už je fakt tady a s ním i nekonečné příběhy z koupališť.
6: Ze společnosti.
7: Tak schválně, kdo letos dostane na zadek za své jméno. Podle průzkumu je největším trapákem Dušan, jehož jméno zní jako Dusit, a podobně dopadají i slavná jména končící na Slav a Slava, která prý zní moc úředně. Chudáci nositelé, ti se za svůj křestní list asi stydí jako psi.
6: Kultura.
7: Sochy v Klatovech opět dráždí místní i turisty, po rudém praseti líbajícím muže teď rozruch budí párková žirafa. Umělci si prostě nedají pokoj a je jedno, jestli je to zrovna pivo, nebo zvíře z uzenin, hlavně, že se o tom mluví a zvedá se ze židle i ten největší suchar. Že by se tím naše kultura posunula někam dál, to se asi fakt nestane.
6: Sport.
7: Český fotbalový bůžek se zase předvedl. Po propoceném tréninku se prý jeden z ligových borců pochlubil, že jeho nová přítelkyně je nejen krásná jako obrázek, ale navíc mu prý peče i koláče lepší než od maminky, což v kabině vyvolalo vlnu závisky a spekulací o jeho receptu na úspěch. No jo, fotbalisti, ti mají prostě vždycky něco extra, ať už na hřišti, nebo mimo něj.
6: Doprava.
7: Informace pro řidiče s pevnými nervy, v Novém Městě nad Metují se chystá peklo pro motoristy, ale s pohádkovou příchutí. Od 18. do 19. června tam totiž kompletně uzavřou Husovo náměstí, protože Česká televize bude natáčet novou pohádku. Takže pokud se chystáte projet, raději si vezměte dostatek perničků, cestu vám budou křížit princové a princezny a objížďka bude jako z hororu.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Dneska nám počasí ukazuje, že je asi fakt rozmrzelé, protože po celé republice očekávejte teploty kolem 17 až 22 stupňů, s deštěm, který nám možná chce spláchnout všechny starosti. Zítra už se to ale zlomí, sluníčko se ukáže a teploty vyšplhají až na 25, takže je to ideální na to, abyste si konečně sundali i to poslední.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
8: Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. S Crazy Radio.

0: Jak ty dva ruský inženýři plně raketoplán palivem a ten jeden říká, tyva, to palivo, i to smrdí jak vodka. A ten druhý veme panáka na kapetám a ono to taky chutná, tak chlastají a půl těch nádrží vylemtají a ráno si volají a říká, vole, jo, jak ti je tak blbě? A říká, jo, já už jsi ráno uprt, he, tak to neděle, já volám štoky, jo.
1: Maximálně fun!

0: Muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Z Crazy Radio.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
0: Crazy.

0: opravář. Přijel tam nějaký chlap s autem a povídá, prosím vás, mně vám se tady něco na tom motoru pokazilo a mě to auto nejede, tak on ten opravář zvednul kapotu, vzal šroubovák, takhle otočil tím šroubkem doleva a auto nastartoval a on říkal, jejda, vy jste šikovnej člověče, co budu dlužnej? A on povídá, ale nic, no co byste byl dlužnej, kdy to bylo minutu, a on pá, no ale nemůžu to chtít zadarmo, že jo, přece nemůžete šít, abych já teď odjel a vy si za to nic nevemete. A on pá, tak mi dáte 100 korun. Ale 100 korun? Když to bylo za minutu 100 korun, no? A on povídá, no tak mi to aspoň rozepíšte na ten lístek, co za minutu 100 korun. A on tam napsal 1 korunu otočení šroubku, 99 korun věděl kterým.
1: Crazy Radio. Odbyla 17. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
2: Minimum
3: info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Radia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 1. června, 17. hodina podvečerní. Hvězda kultovních Babobřesk, herec Pavel Kikinčuk, si při nečekaném pádu do divadelního propadla zlomil nohu, prý stačil jediný neopatrný krok a neštěstí bylo na světě. Fanoušci se teď ptají, zda na něj v divadle nečíhala nějaká naštvaná rekvizita, nebo jen zakopnul o vlastní slávu.
4: Ze společnosti.
5: Tak to vypadá, že Brňané mají smysl pro humor i ve stavitelství, protože na kostele svatého Jakuba tamní věž zdobí mužíček, co na kolem jdoucí vystrkuje holý zadek. Prý to je prastará pomsta stavitele za málo zaplaceno, nebo možná jen drzé gesto směrem k sousední farnosti. Každopádně, turisté mají o jednu zajímavou fotku navíc a místní o důvod víc se smát při pohledu vzhůru.
4: Kultura.
5: Městské divadlo Mladá Boleslav se rozhodlo uzavřít sezónu stylově francouzskou komedií Blbec k večeři, kde nevinný Trouba dokáže obrátit život literárního nakladatele na ruby. Ideální návod, jak si totálně zničit večer s kamarády, aniž byste se museli snažit. Takže bacha na ty vaše, kamarády, kteří se tváří jako nevinátka.
4: Sport.
5: Tak bacha, hoši a holky, v českém rybníku se to zasvaří. Teď tu máme zprávičku o tom, jak se na jedné místní fotbalové bitvě po gólu slavilo tak urputně, že se zapomnělo na fair play a pak to na hřišti trošku vyskřilo, no, málem jako na diskotéce po půlnoci. Rozhodčí musel krotit emoce, aby se to nezvrhlo v boxerský zápas, ať už by byly dresy mokré od potu, nebo něčeho horšího.
4: Doprava.
5: Dálnici D5 u Rokycan dnes ráno zablokoval nečekaný pohled, když se po vozovce honila rozvášněná lesní zvěř za slečnou v letních šatičkách. Její následný úprk, při kterém se jí rozcuchaly nejen vlasy, ale i kousky oblečení, vyvolal u řidičů takovou stuhlost, že to dopadlo pěknou sériovou kolizí. Provoz se tak proměnil v ucpané peklo, kde si nikdo nechtěl nechat ujít tenhle bizarní show.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká taková typická česká debka, většinou zataženo a občas sprchne, teploty se vyhoupnou k příjemným 18 až 22 stupňům, tak si vezměte deštník, ať vám to nenamočí, plány. Zítra se sice trochu ochladí na 12 až 23 stupně, ale oblačnost zůstane a večer zase začne pršet, takže ideální čas na domácí rande s Netflixem a nahým partnerem.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Crazy Rádio, minimum muziky, maximálně fun.

0: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

0: Setkání nejstarších lidí na světě, televize z Moskvy, z Leningradu přijede a ten reportér říká: vážení přátelé, dnes je slavný den. Dnes se zde v údolí sejdou nejstarší lidé na světě. Tady Aran Chamihardze, nejstarší muž světa, 168 let. Dobrý den, Arane. Chtěl jsem se vás zeptat, jak se cítíte. Pa, já se cítím dobře. Pa, máte nějaké sourozence? Pa, jo, mám bráku, o 2 roky mladšího. A jak dlouho jste neviděl svého bratra? Pa, no, naposledy jsem ho viděl před 142 lety na svatbě. Povídá, a myslíte, že byste po tolika letech svého bratra poznal? Pa, no jistě. Tak jde takhle, tam stojí ty dětkové. Pa, tohle to je můj bráka. Povídá, no to je fantastické. A mohli byste nám prozradit, jak jste mohl po 142 letech poznat svého bratra? Pomohl, podle saka.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Radia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 1. června, 18. hodina podvečerní. Po celé republice to vypadá, že mnoho jedinců opět s hrůzou zjistilo, že jejich plážová forma se přes zimu spíše proměnila v forma na bábovku, což způsobuje paniku ve sportovních obchodech a fitness centrech. Nicméně, podle našich terénních reportérů, většina lidí stejně nakonec rezignuje u vychlazeného piva na zahrádce a nechá celou tu letní formu zase na příští rok. A konec konců, kdo by se na zahrádce díval na sixpack, když je tam točená desítka, že jo?
5: Ze společnosti.
6: Případ jednoho fotbalového funkcionáře z Dynama pobavil celou zemi, když si dotyčný pán v noci spletl magistrát s diskotékou a bušil na něj svým nahým pozadím. Strážníci byli zjevně překvapeni touto neobvyklou formou protestu nebo možná jen opilecké zábavy, ale video se rychle šíří internetem. Zkrátka, občas se z obyčejných lidí stanou hvězdy zpráv i bez pořádného oblečení.
5: Kultura.
6: Při natáčení nového tankového praporu v Praze se filmaři pěkně činili, vykoupili totiž všechny Robertky, co jich v metropoli blokmání. Nejspíš nás čeká pořádně peprná scéna, po které bude chtít sprchu i leckterý kritik. Snad to diváci ustojí.
5: Sport.
6: Pekelné časy prožívá český fotbal, kde se rozjela sázkařská aféra, která vypadá jako ze špatného béčkového filmu. Někteří obvinění hráči a funkcionáři prý dokonce spláceli dluhy sázkařské mafii službami lehkých žen, což dává kopání do balonu úplně nový rozměr. Teď nezbývá než doufat, že se fotbalisti po tomhle skandálu budou potit jenom na hřišti a ne u výslechů.
5: Doprava.
6: Ve Vejprnicích u Plzně zažili docela divočinu, když si jeden řidič myslel, že auto se pojede samo. Zaparkoval si svůj Fiat Ducato, vystoupil, ale zapomněl ho řádně zajistit a nechal motor brblat. Vozidlo se pak vydalo na samostatnou projížďku, evidentně bez řidičáku.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nám počasí ukazuje, že ještě není čas na letní dovádění, když se teploty šplhají jen k 19 až 24 stupňům Celsia, což je na červen trochu slabota. Večer to klesne k 12, takže místo nahých grilovaček raději vytáhněte teplé pyžamo a někoho na zahřátí.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Víte, co mají společného drsné porno a zprávy o počasí? Obojí mi říká, že dneska večer bude pršet.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: well, Bobby. We're just getting started.
1: Oh, I love you.
2: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Maximálně fun.
1: Maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: 1. června slaví svátek Laura, jméno latinského původu, které znamená vavřín a symbolizuje vítězství. Všem Laurám přeji krásný den plný radosti.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
3: Víte, proč si blondýnka strčila do zadku prezervativ? Protože slyšela, že to chytá na každou díru.
4: Minimum muziky, minimum informace.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Crazy Radio. Odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.

0: Zpravodajský servis.
1: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
2: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 1. června, 18. hodina podvečerní. Po celé republice to vypadá, že mnoho jedinců opět s hrůzou zjistilo, že jejich plážová forma se přes zimu spíše proměnila v forma na bábovku, což způsobuje paniku ve sportovních obchodech a fitness centrech. Nicméně, podle našich terénních reportérů, většina lidí stejně nakonec rezignuje u vychlazeného piva na zahrádce a nechá celou tu letní formu zase na příští rok. A konec konců, kdo by se na zahrádce díval na sixpack, když je tam točená desítka, že jo?
1: Ze společnosti.
2: Případ jednoho fotbalového funkcionáře z Dynama pobavil celou zemi, když si dotyčný pán v noci spletl magistrát s diskotékou a bušel na něj svým nahým pozadím. Strážníci byli zjevně překvapeni touto neobvyklou formou protestu nebo možná jen opilecké zábavy, ale video se rychle šíří internetem. Zkrátka, občas se z obyčejných lidí stanou hvězdy zpráv i bez pořádného oblečení.
1: Kultura.
2: Při natáčení nového tankového praporu v Praze se filmaři pěkně činili, vykoupili totiž všechny Robertky, co jich v metropoli blokmání. Nejspíš nás čeká pořádně peprná scéna, po které bude chtít sprchu i leckterý kritik. Snad to diváci ustojí.
1: Sport.
2: Pekelné časy prožívá český fotbal, kde se rozjela sázkařská aféra, která vypadá jako ze špatného béčkového filmu. Někteří obvinění hráči a funkcionáři prý dokonce spláceli dluhy sázkařské mafii službami lehkých žen, což dává kopání do balonu úplně nový rozměr. Teď nezbývá než doufat, že se fotbalisti po tomhle skandálu budou potit jenom na hřišti a ne u výslechů.
1: Doprava.
2: Ve Vejprnicích u Plzně zažili docela divočinu, když si jeden řidič myslel, že auto se pojede samo. Zaparkoval si svůj Fiat Ducato, vystoupil, ale zapomněl ho řádně zajistit a nechal motor brblat. Vozidlo se pak vydalo na samostatnou projížďku, evidentně bez řidičáku.
1: Počasí.
2: A teď se podíváme na počasí. Dneska nám počasí ukazuje, že ještě není čas na letní dovádění, když se teploty šplhají jen k 19 až 24 stupňům Celsia, což je na červen trochu slabota. Večer to klesne k 12, takže místo nahých grilovaček raději vytáhněte teplé pyžamo a někoho na zahřátí.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Prostě rádio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy rádio.

0: Pani seděla doma, četla si ságu Rudu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít chlap v montérkách. Pani, já jsem od komunálu a jdu vám spravovat to v okno. Tak ho tam pustila, sedla si, čte si dál ságu Rudu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít chlap v montérkách. Pani, já jsem od komunálu, jdu vám spravovat to v okno. Tak ho tam pustila, čte si dál ságu Rudu Forsythů. Zazvoní zvonek, ona jde odevřít, tam chlap v montérkách. Paní, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno. Ona pá, to už jste třetí. Ba, paní, to jsem pořád já vždycky vypadnu.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Let's get it going.

užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč ženy rády používají vibrátory? Protože konečně mají někoho, kdo poslouchá jejich rozkazy a nesnaží se je souložit.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Whatever.
3: Crazy Radio.

0: Crazy Radio. Odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum info.
2: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio.
2: Pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 1. června, 20 hodin. Všechny děti dnes oslavují svůj den, což pro některé rodiče znamená spíš den plný čokolády, skákacích hradů a následného hysterického záchvatu. Naštěstí se alespoň na chvíli zabaví na všech těch akcích, co pro ně města připravila, a maminky s tatínky si tak můžou dát alespoň malého panáka na uklidněnou. Hlavně ať už ty malé potvory jdou spát.
5: Ze společnosti.
6: Jedna bývalá zdravotní sestřička z Česka se rozhodla, že místo obvazů bude raději obvazovat své fanoušky na OnlyFans. Tahle žhavá brunetka, co miluje ponižovat muže, si tam prý našla hned několik otroků. Inu, každý si holt vydělává, jak umí, a někdy to jde i bez skalpelu.
5: Kultura.
6: Ještě ani pořádně neusnul inkoust na občance a už se zase řeší, co s tou prokletou babičkou od Němcové. Knihu, kterou včera měla doma každá máma, dnes už nechtějí Češi ani zadarmo. Prý ji mají všude tolik, že se s ní stala spíš zátěž než kulturní skvost, což je pro Boženu Němcovou asi tak vtipné jako hradní mluvčí na večírku. Hlavně, že OnlyFans jede na plné obrátky a nikdo si nestěžuje na přesycenost trhu.
5: Sport.
6: Zase se holky vyvalily do písku a ukazovaly, co v nich je. Hvězdné duo Kiki a Maki je prý zpátky v plné parádě a děkuje za podporu. Jestli si u toho sáhli na medaily nebo jen na dno svých sil, to je teď jedno, hlavně že se na ně bylo zase co koukat.
5: Doprava.
6: Na českých silnicích se občas dějí věci, ze kterých jde hlava kolem, a to doslova. Jeden řidič se totiž tak moc kochal opálenou kráskou u silnice, až to napálil do jiného auta, co se kochalo taky. Holt, když chlap honí očima, pedály ho nezastaví.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Zítra nás čeká počasí jako stvořené pro líbání pod deštníkem, denní teploty se vyšplhají až na příjemných 23 stupňů Celsia, zatímco v noci se připravte na chladnější 10 až 13 stupňů, takže se vyplatí přitulit. A jestli někde uvidíte někoho v plavkách, protože je mu i tak vedro, pošlete fotku.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
1: Crazy Rádio.
3: Maximálně
1: fun. To je Crazy Radio.
7: To je Crazy Radio.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Chlápek si povzdechne, ať dělám, co dělám, nemůžu pořád přestat kouřit. A zkusil si už žvejkačku, zeptá se ho kámoš. A on na to, zkusil, ale nepovedlo se mi ji zapálit.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: kluk.
1: Tancoval voják se Slovenkou a povídá jí sečno, vy jste perla. Ona pání je perla, to čižma vrzla.
2: Crazy Radio.

0: odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.

0: Rádio. Zpravodajský servis.
1: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
2: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 1. června, 21 hodin večer. Ve Veselí nad Moravou včera způsobil poprask starší pán, když se pokusil koupit si pivo v obchodě bez kalhot, s tím, že vždyť je horko jak prase. Prodavačka, očividně zvyklá na lecos, mu jen s klidem řekla, že buď si vezme gatě, nebo ať táhne k šípku i se svým prasetem. Zákazníci se sice bavili, ale pivo nakonec bez gatí nedostal, což je asi fér.
1: Ze společnosti.
2: V Týně nad Vltavou se strážníci pěkně zapotili, když občan ohlásil nález těla bez hlavy v lese, nakonec to byla jenom silikonová pana, která si asi utekla z erotického dobrodružství. Ztracený balík ze sex shopu, který zřejmě zloděje neuspokojil, se tak vrátil k majiteli. Snad s ní teď bude zacházet lépe, potvora jedna umělá.
1: Kultura.
2: Šup s ním do éteru. V Praze se totiž nedávno otevřelo unikátní Steel Art Museum, kde si můžete prohlédnout filmové hrdiny a auta z recyklovaného šrotu, což je fakt pořádná recese. Návštěvníci si dokonce mohou potěžkat Thorovo kladivo nebo si zapózovat s obřím Homerem Simpsonem složeným z brzdových destiček, což zní jako super fotka na Instagram. Konečně něco, co ukazuje, že i z hromaděného železa se dá udělat umění, a nejenom další panelák.
1: Sport.
2: Český tenis má novou hvězdu. Jakub Menšík se v pouhých 20 letech probojoval do čtvrtfinále Roland Garros a pořádně tam všem zamotal hlavy. Snad mu z toho v Paříži pořádně nevyschlo v krku, ať má sílu i na další mač.
1: Doprava.
2: Kalamita se opět vyřádila na českých silnicích, a to nejen sněhovými přívaly, ale i kreativitou některých řidičů. Kromě klasických kolon a uvízlých kamionů na D1, kde se doprava plazila jako opilý šnek, došlo i k poněkud kuriozní nehodě, kdy bezohledný řidič srazil ženu na elektrické koloběžce a bez uzardění ujel. Policie teď po tomhle dopravním hrdinovi pátrá, tak snad ho brzy chytnou a dostane co proto, ať už jel na sraz blondýnek, nebo měl rande s Ornelou, tentokrát bez kokty.
1: Počasí.
2: A teď se podíváme na počasí. Zítra nás v Česku čeká celkem příjemné počasí, kdy se denní teploty vyšplhají až na zhruba 23 až 24 stupňů Celsia, v noci se ale ochladí na nějakých 12 až 13. Takže ať už se chystáte na tajné rande nebo jen na zahradu, nezapomeňte na lehčí svetřík, ať vám to nespůsobí nějaký trapas, až se budete klepat zimou jako ratlík.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Lásko, tohle je love song pro tebe, abych ti dokázal, jak tě miluju.

0: Každý den je originál.
1: 1. června slaví svátek Laura, jméno latinského původu, které znamená vavřín a symbolizuje vítězství. Všem Laurám přeji krásný den plný radosti.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio. Minimum muziky, minimum

0: Maximálně fun!
1: Crazy Radio.
0: Minimum muziky. Maximálně fun!
2: Neříká Hector, loket v okno, vypnul a neřešit hovno. A haters, uprdala celá republika, ví, že mám se, skvěle jedu.

fashion jak stezka. Jsi nice girl, já wild boy. Bit pistol, já náboj. Sexy, ale nemůžeš mě rozpít. Jackson Thriller, stanu jako zombie.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 1. června, 22 hodin večer. Největším hitem internetu se stala paní z Brna, která se v tramvaji snažila propašovat obří dort v krabici od televize, ovšem ten se jí rozplácal přímo na klín spolucestujícího. Prej to byl svatební speciál, takže si nevěsta místo svet orgasmu užije spíš kyselou pusu a vyprané sako.
4: Ze společnosti.
5: Když neteče voda, mají i čeští hasiči smysl pro humor, což dokázali v Týně nad Vltavou. Kvůli odstávce se tamní urostlí borci sprchovali přímo venku v boxerkách a video s mokrými svaly brzy pozbíralo tisíce lajků na sociálních sítích. Někteří si prý hned začali přát častější poruchy vodovodního řádu.
4: Kultura.
5: V obci Hrádek na Žďársku mají nového hrdinu, místní starosta se totiž rozhodl bojovat proti zloději muškátů humorem. Místo policie na něj vytáhl vtipy a ku podivu to zabralo, kytky už nemizí. Asi se zlodějíček zalekl, že ho na sociálních sítích pošlou do prdele i s jeho zálibou v cizích květinách.
4: Sport.
5: Fotbalová Sparta se prý po titulu řádně odvázala, někteří hráči slavili jako utržení ze řetězu a fanoušci si užili jejich euforii do poslední kapky. Městem kolovaly historky o nefalšovaném mejdanu, kdy se zpívalo a tančilo až do ranních hodin, no prostě chlastačka jak má být. Doufejme, že forma strávníku vydrží i do další sezóny, aby bylo co slavit i příště, protože takovéhle veselí se jen tak nevidí.
4: Doprava.
5: České silnice jsou dnes opět jedna velká past, řidiči si tak užijí zpomalený provoz a hromadu nehod, jako třeba ten kamion na Pražském okruhu, co si to namířil přímo do svodidel. K tomu si připočtěte nějaký ten porouchaný autobus na D1 a klasické kolony, které vás naučí zen a trpělivost. Takže klídek, žádný spěch, ať vám z toho všeho nepraskne cévka.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Zítra nás v České republice čeká taková ta klasická přeháňková loterie, kdy nevíte, jestli si vzít plavky nebo pláštěnku. Teploty se vyšplhají od ranních 13 stupňů, kdyby si člověk na holý zadek nejradši natáhl spacák, až po příjemných 23 odpoledne, ideální na lehké svlékání. Takže bacha na to, ať vás ten déšť nechytne s rozkrokem na půl žerdy, protože pak už to bude jen o studené sprše a prdeli.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Rodina koupí nový auto a táta říká, no tak pojedem to projet, tak vyjedou na dálnici a vzadu holka říká, tati, hele, zajíc, přejeď ho. Tak rána zajíc opravdu přejete a jedou dál a kluk říká, táto srnka, hele, se střelí. Tak rána auto celý od krve a děti začnou brečet vzadu a táta, co je? Máma je koukala z okna, jak jí to urazilo hlavou. A co řvete teda? My jsme to neviděli.
0: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
1: No jak ty dva ruský inženýři plně raketoplán palivem a ten jeden říká, tyva to palivo, to smrdí jak vodka. A tím druhý veme panáka na kapetám a no, ono to taky chutná, tak chlastají a půl těch nádrží vylemtají a ráno si volá a říká, vole dělo, jak chytí tě jak blbě. A říká, jo, já už jsi ráno uprt, tak to nedělej, já volám 100 kg.
2: Crazy Radio.
3: Sexy.

0: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fajn.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fajn.
2: To je Crazy Radio.

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 1. června, předposlední, 23. hodina večerní. V Holíšově na Plzeňsku se strhla místní prdel, když tamní radnice zavolala fízly na nějakého pitomce, co jim skácel májku, a to ještě rovnou na lavičku a květinový záhon. Lidi jsou z toho totálně nasraní a místní to označili za dvojitou ostudu, protože májku měli hlídat a hlavně řešit něco pořádného, ne takovou píčovinu. No, aspoň víme, co naše obecní úředníky v noci budí ze spaní, že jim někdo srazí májku a ne třeba daně, co?
5: Ze společnosti.
6: Československé pouto se zřejmě stále drží, alespoň co se týče bizarních situací. Týn nad Vltavou nedávno zažil kuriozní zásah strážníků, kteří v lese objevili bednu, v níž se podle prvotních informací mělo nacházet lidské tělo. Nakonec se však ukázalo, že šlo o silikonovou panu, zřejmě ukradenou ze sex shopu, což z události udělalo spíše případ lidských choutek a krádeže než vraždy.
5: Kultura.
6: Muzikál Dracula se vrací a podle všeho to nebude jen tak nějaké pšouknutí do rakve, hudební divadlo Karlín vlévá legendárnímu upírovi novou, okysličenou krev, s nejmodernější technikou, takže se možná konečně dočkáme pořádné krvavé sprchy. Kdo by to byl řekl, že i upírům je třeba občas protáhnout stuhlé údy a dát jim pořádnou jiskru, aby zas ukázali, že mají koule. Vypadá to, že podzim 2026 bude v Praze zatraceně sexy a krvavý.
5: Sport.
6: Fotbalová Slavia si prý včera na tréninku dala do těla tak, že některým hráčům vypadly i zuby, když se předháněli, kdo dřív padne k zemi po náročném sprintu. Trenér Jindřich Trpišovský to sice označil za klasickou simulaci, ale tým si pak prý pro lepší regeneraci objednal celou cisternu jontových nápojů a možná i nějaké ty vitamíny B, aby ty kousky zase dorostly. Někdo to hold bere až moc vážně, hlavně když jde o to, kdo bude mít nejlepší fotku na Instagram.
5: Doprava.
6: Dopravní situaci na D1 o víkendu okořenil jeden totální kretén, co si to mastil chlastem napumpovaný. Tenhle borec nadýchal neuvěřitelných 6,1 promile, kličkoval jako idiot a pil i za volantem. Jestli se divíte, proč jsou ty dálnice pořád v prdeli, tak tady máte odpověď.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Úterý nám přinese den, kdy se teploty vyšplhají na příjemných 20 až 25 stupňů Celsia, takže plavky ještě neodkládejte, i když by se mohlo zdát, že ráno bude polojasno a odpoledne spíš oblačno. Večer se ale připravte na pořádnou sprchu shora, protože v některých oblastech hrozí dešťové přehánky, takže to chce mít po ruce nejen deštník, ale třeba i nějakého toho spolehlivého chlapa pod vaší. Hlavně, ať vám to nesebehne dřív, než si dopřejete pořádnou večerní skleničku, protože na nějaké hvězdné
7: vody je to bláto, tak se takhle štrachají ven a nemůžou se dostat ven a ten jen říká: Marian, jsme v ryti, co budem robiť? Choď do ryti, ty by si neustále něco robil.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

0: Maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, co mají společného drsné porno a zprávy o počasí? Obojí mi říká, že dneska večer bude pršet.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Odbyla půlnoc.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
4: Hrajeme další
3: pecky.
5: Crazy Radio.
6: Zpravodajský servis.
7: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
8: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 2. června, půlnoc. Češi se zas jednou předvedli, když se ukázalo, že průměrná domácnost denně spotřebuje víc piva než vody, což experti komentují slovy, no ty vole, to je ale žízeň. Mnozí si proto stěžují na nečekaně prázdné lednice a někteří tvrdí, že i to je lepší než poslouchat keci o inflaci. Na venkově se mezi tím chlubí sousedům novým rekordem v kosení trávy po 10 plzních.
7: Ze společnosti.
8: Takže, borci, nejnovější průzkum sexuálního chování v Česku ukazuje, že se nám v posteli moc nechce, v průměru ani jednou za měsíc. Navzdory tomu, že každý čtvrtý v dlouhodobém vztahu si dává i bokovku, je většina lidí se svým erotickým životem spokojená. No co, hlavně, že nám to chutná, i když se to moc nehýbe, že jo?
7: Kultura.
8: Finále jedné misky v Česku se proměnilo v trapas, když dotyčná klouzla po šatech a natvrdo si sedla na prdel. Kamery samozřejmě nelenily a tenhle, kulturní, zážitek nám naservírovali v plné kráse. Aspoň víme, že má pěkně vypečený zadek, když už jí ta korunka unikla.
7: Sport. Doprava.
8: Tak tohle nevymyslíš, borci. Na podolické rally, přímo u Libnkovic, se civilní auto srazilo s pořadatelským safeticarem na uzavřené trati. Řidič Mazdy si asi spletl závodní dráhu s polní cestou a teď má na krku parádní průser.
7: Počasí.
8: A teď se podíváme na počasí. Na úterý se připravte na občasné lehké mrholení, které může zkazit plány na rande v parku. Odpoledne se teploty vyšplhají na příjemných 23 až 24 stupňů Celsia, zatímco v noci se ochladí na 9 až 12 stupňů. Takže se nenechte zmást, i když bude trochu chladněji, stále se dá něčím zahřát. A teď nemyslím jenom svetr.
7: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
9: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
10: Víte, co udělá blondýnka, když jí přítel řekne, že potřebuje víc prostoru? Ne, nechá si vzít mandle.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
2: Ja, hier bin ich. Ich, der Herr Fuchs. Und weit und breit ist niemand zu sehen.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Kriz Radio. Maximálně fun.
0: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Maximálně fun. Kriz Radio.

0: Přijde chlap doktorovi a říká, pane, která má hrozně hnusnou starou, mohl byste s ní něco? On říká, no tak já ji udělám plastiku, no. Dejte 1000 korun, no já s ní teda něco. On říkejte 1000, to je jako... Já si to nechám projít hlavou, no. Za měsíc se potkají na ulici a... Prostě nepřišel, já vás čekal, že přijdete s paní. On říká, no ten litr, to bylo jako ten důvod, no. Já dal hajdemu pade, on jí odbouch, no.
1: Minimum info. Maximálně fajn.

0: Každý den je originál.
1: 2. června slaví své jméno Jarmil, což je slovanské jméno znamenající milý jaru nebo ten, kdo miluje jaro. Všem Jarmilům přejeme vše nejlepší k svátku.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Odbyla první hodina.
1: Crazy Radio. Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.

0: Televizi Rádio.
1: Zpravodajský servis.
2: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
3: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 2. června, 1 hodina ráno. Český fotbal opět ukázal, že není jen o gólech, ale i o pořádných prdelích, když funkcionář Dynama v noci bušil na magistrát svým nahým pozadím, prý v protestu proti špatnému trávníku. Kdo ví, co ho k tomu vedlo, ale je jasné, že si pán chtěl vyvětrat hlavu nebo něco jiného. Takže zatímco se řeší vážné věci, na radnicích se bojuje i takto odvážnými metodami.
2: Ze společnosti.
3: Tak to jsou fakt borci. Hasiči z Týna ukázali v lednu, že se fakt nebojí sprchovat venku v trenýrkách a za tyhle kozy si nazbírali na netu tisíce lajků. No ty vole, ještě že neměli tanga, to by byla teprve řachanda a možná i nějaká ta stížnost na veřejné pohoršení.
2: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
4: Crazy Rádio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
5: How are you doing? How are you doing? How are you doing?

0: Minimum info. Maximálně fun. Whatever. S Crazy Radiem. Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

jak kundy chodí se svinčbánem pro vodu. Už si se později trhají z milionu důvodů. Hned v úvodu si přechodu

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč policisté nikdy nehrají poker se zloději? Protože by jim pořád říkali, vytáhni péro.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God.

Jenže pro takový jako já tu není místo, protože tu chceme mít čisto a nestojíme o nikoho, kdo nám bude podkopávat náš systém jistot. Nemáme zájem o asociály,

mít stejný síly zpět k vyššímu cíli. Zavedeme nový spotřebitelský soutěže, nasadíme si nový otěže, mákneme si u těžební věže, nahradíme stroje, budeme makat ve stoje i v leže, udělíme si hafo řádů za úctu k úřadům.

I přesto, že mě nemáš v lásce, cítím jak tvoje rybářský vlasce táhnou mě k hladině vyššího poznání. I když je to k posrání, chápu, že ty tím plníš svoje poslání. I když mě to leká, vím, že ze mě uděláš lepšího člověka, že mě zařadíš do programu, že mi nahradíš tátu, že mi nahradíš mámu. Vezmeš mě na party a tam karty na stůl vyložíš. Řekneš mi, že když chci do tvý party, musím se stát partyovým zbožím. Řekneš mi, že v zájmu recyklace musíme se vracet k hodnotám minulý generace. A nakonec v rámci team buildingu všichni společně hodíme ručníky do ringu.

0: a život bez změny a postavím si dům, stánic i tong a budu si připadat jako King Kong, neboť budu diskrétní a sexuál a spokojím se s tím, co dům dá.
1: Jde dvoumetrovej havir do krčmy a zařve na celou krčmu. Tož kurva ktury! Hospoda stuhne, všichni se klepou strachy, on prští do stopa. Tož kurva ktury! Všichni stichnou, najednou z rohu se vyloupne havíř, 2,13 metry, stoupne si na ně pá. Tož kurva já! Ten na něj takhle kouká ze spoda a povídá, ja kurva.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla druhá hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 2. června, 2 hodiny ráno. Přijde mi, že to naše počasí si z nás v květnu dělalo regulérní prdel, jednou zima, pak vedro jak v pekle, a teď se zase všichni tváří, že už je léto, i když venku chčije a chčije. Lidi už z toho mají hlavu v pejru, kupují si opalovací krémy a zároveň zimní bundy, což je fakt na hlavu, ale co už, hlavně že se furt něco děje. Aspoň že hospody jsou plné, tam se to počasí řeší nejlíp, hlavně když se u toho pije, a na nějaké chování se taky sere.